0: prosej. Věřím v primárnost intelektu.
1: A co to znamená?
0: Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
1: A kdyby jeho slova dávala smysl?
0: To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
1: Je jedno, jestli dává smysl?
0: Ne.
1: Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel. Za

rodí sa nový život. A mne je z toho tak nekonečne ťažko. Tak nekonečne clivo.

a všechno, všechno přikryje, jak plátno, které naškrobili přísné a chudokrevné.

kam se všechny barvy skryly? Do schránky na relikvie, v kostele Panny Marie, jak v bledé pleti tmavé žíly, jsou řeky, v nich se utíká.

Hudby neznavili ty české peripetie, co ví ten, kdo tu nežije. Zem ze dna světa čerpá síly, zem ze dna světa čerpá síly.